druhej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

To som ja, Arabela. Veci sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prsten ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.

V rozprávkach se už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba, spoláha sa len na seba. Buď rada,